0: Now we will slowly start with our program.
1: Hariom, takže pomalu začneme s tím programem.
0: And Anandasana.
1: A lehněte si prosím do Anandasany.

0: Relaxing Anandasana.
1: Uvoľnite sa v Ananda Asáne.
0: Also on that way we will see if we have enough space for practice.
1: Také díky tomu uvidíme, jestli máme dost místa na cvičení.
0: Also we will little calm down.
1: Trošku se sklidníme.
0: Feel your body.
1: Procítíte tělo.
0: Be aware that we will practice asanas now.
1: Buďte si vědomi toho, že budeme teď cvičit asány.
0: Once deep inhale and with exhalation try to relax your whole body.
1: Hluboký nádech a s výdechem se snažíme uvolnit celé tělo.
0: And try to observe how are you.
1: A snažte se pozorovat, jak se cítíte.
0: It is always good to see before practicing how are you.
1: Je vždycky dobré si uvědomit, jak se cítíte před cvičením.
0: How is your body?
1: Jak se cítí tělo?
0: Your breathing?
1: Jak je na tom dech?
0: Your mind?
1: Mysl?
0: How you feel?
1: Jak se cítíte?
0: And also when we finish with the practice.
1: A pak zase, když skončíte to cvičení,
0: also we finish with Anandasan,
1: tak taky končíme v Ananda Asáně.
0: And also try to check your body.
1: A je dobré si zkusit zkontrolovat tělo.

0: Be aware of your breathing.
1: Buďte si vědomi svého dechu.
0: Try to feel your abdomen breathing.
1: Snažte se vnímat břišní dech.
0: How is with inhalation your abdomen navel is going up and with exhalation down.
1: Jak jde s nádechem pupík nahoru a s výdechem zase dolů.

0: And now, once deep inhale and exhale.
1: A teď hluboký nádech a výdech.
0: Slowly move your fingers, your
1: Pomalu
0: toes.
1: Si pohneme prsty na nohou, na rukou.
0: And with inhalation stretch your body.
1: A s nádechem se protáhneme.
0: And with exhalation relax.
1: A s výdechem uvolníme.
0: And now we will start with Pavan Muktasan.
1: Začneme s Pavana Muktasanou.
0: You know from yesterday.
1: Už víte ze včera.
0: Try to practice together.
1: Že se snažíme cvičit společně.
0: Right leg.
1: Pravá noha.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And leg down, exhale.
1: A výdech dolů.
0: Two.
1: Dva.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And one round more. Inhale.
1: A ještě jedno kolo. Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.

0: And now slowly sit in Vajrasana.
1: A teď si pomalu sedneme do Vajrasana.
0: On the left side and slowly sit.
1: Takže přes levou stranu si sedneme.
0: We don't need to constantly repeat. We know what we hear yesterday and we try to apply today.
1: Čili nemusíme si to stále všechno opakovat. Víte, co jste slyšeli včera za instrukce, tak je snažíme aplikovat i bez toho, že si to zase řekneme.
0: We know everything about Marjari.
1: O Marjari už víte všechno.
0: Slowly one.
1: Pomalu jedna.
0: Two.
1: Dva.
0: Look to your navel.
1: Podíváme se na pupek.
0: Three.
1: Tři. Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.

0: breathing.
1: Je to skvělý na aktivaci plného jogového dechu.
0: Second, inhale.
1: Po druhé, je nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Look to your navel.
1: Podíváme se na pupík.
0: Three. Inhale, abdomen, middle part and clavicular.
1: Nádech do břicha, střední části a podkličkové kosti.
0: Four. Exhale, clavicular.
1: Čtyři. Výdech, podkličkové kosti, hrudník, břicho.
0: Abdomen. Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine.
1: Devět.
0: And slowly sit ten.
1: A pomalu si sedneme deset.
0: And now third.
1: A teď třetí kolo.
0: In that third we will also put in the end the legs left and right.
1: A na like závěr yesterday. Toho třetího kola stejně jako včera si zvedneme nohy a budeme je dávat do strany.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: One,
1: jedna.
0: Two.
1: Dva.
0: Look to the navel.
1: Podíváme se na pupík.
0: Three.
1: Tři. Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Now look in front of you.
1: A teď se podíváme před sebe.
0: And foot is going up.
1: A dáme si nohy nahoru.
0: Exhale to the right and
1: výdech
0: look right above your shoulder.
1: Podíváme se nad pravé rameno.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: Výdech.
0: But try above shoulder, not under the shoulder, see your foot.
1: Ale snažte se dívat nad rameno, ne pod rameno. Nádech.
0: Two.
1: Dva.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And one round more. Exhale.
1: Ještě jedno kolo. Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Now foot down, exhale.
1: A teď si dáme nohy dolů.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And slowly, slowly down.
1: Pomaličku končíme.
0: Feel your body.
1: Procítíme tělo.
0: Be aware of your breathing.
1: Jsme si vědomi svého dechu.
0: And observe how is complete yoga breathing have influence on our mind.
1: A pozorujeme, jaký má vliv plný jogový dech na naši mysl.
0: Breathe with your abdomen also.
1: Dýcháme
0: in this position.
1: Do břicha v téhle pozici.
0: And if you want

0: to breathe with the abdomen, we should be straight.
1: A na to je ale potřeba být sedět
0: rovně. Nice, straight.
1: Čili hezky rovně zpříma.
0: Yes.

0: And now we will do Shashanka Asana.
1: Teď si uděláme Šašanka Asánu.
0: We know that we will do Shashanka Asana.
1: Víme, jak ji cvičit.
0: We know how Shashanka Asana is look.
1: Víme, jak vypadá.
0: And what is the main principle of the performing this asana.
1: A jaké jsou hlavní zásady jejího cvičení?
0: What we want to manage with this asana.
1: Čeho chceme docílit tou asánou?
0: First, nicely hands go up,
1: Takže nejdřív
0: inhale.
1: jdou nohy, ruce hezky
0: And you
1: nahoru
0: feel the stretching of your
1: a
0: muscles.
1: cítíme
0: Go
1: protažení
0: back
1: svalů.
0: with the hands, little look up.
1: S rukama trošku dozadu díváme
0: Feel
1: se
0: the
1: nahoru,
0: muscles.
1: procítíme svaly.
0: And with the straight spinal column from going down from hip
1: A
0: joints.
1: s rovnou páteří z kyčlí
0: Put
1: sneme
0: your
1: dolů.
0: palms, elbows on the floor.
1: Dlaně, lokty na podložku.
0: Relax your head.
1: Uvolníme si hlavu.
0: Try that your front head touch the floor.
1: Snažíme se, aby se čelo dotklo podložky
0: And try that you are sit on your heels.
1: a abychom seděli na patách.
0: And now feel your breathing.
1: A teď vnímáme dech.
0: How your breathing make that your low back is little stretching and relaxing with exhalation.
1: Jak se díky dechu při nádechu protahuje bederní oblast a při výdechu uvolňuje.
0: Feel the stretching of your spinal column and spine muscles.
1: Procítíme protažení páteře a svalů podél páteře.
0: Relax your head.
1: Uvolníme si hlavu.
0: And you will feel the stretching and relaxing of your neck.
1: A budeme vnímat taky, jak se uvolňuje a protahuje krk.
0: Relax your shoulders, elbows.
1: Uvolníme si ramena a lokty.

0: And now we will go slowly back. First little stretch your hands.
1: Pomalu se vrátíme, nejdřív natáhneme trochu ruce.
0: Look in front of you.
1: Podíváme se před sebe.
0: Go up, inhale.
1: Nádech.
0: Stretch.
1: Protáhneme se.
0: Deep inhalation.
1: Pořádný hluboký nádech.
0: And slowly exhale up, middle.
1: A s výdechem pomalu dolů.
0: And breathe normally.
1: A normální dech.
0: Relax your shoulders, elbows.
1: Uvolníme si ramena a lokty.
0: But remain straight.
1: Ale zůstáváme sedět rovně.
0: Feel your abdomen.
1: Procítíme oblast břicha.
0: Circulation in your abdomen.
1: Cirkulaci v břiše.
0: Now is warm feeling in your area of Manipur.
1: Máme hřejivý pocit v oblasti Manipura čakry.
0: The best time for practicing asana is when you are empty.
1: Nejlepší čas, kdy cvičit asány, je když jste prázdní, vyprázdnění.
0: When you went to toilet.
1: Když jste už byli na záchodě.
0: And when you are a little hungry.
1: A když máte trochu hlad.
0: That is the excellent time for asanas.
1: To je na asány nejlepší čas.
0: And now slowly sit.
1: A teď
0: dandasan.
1: Pomalu si přejdeme do danda asány.
0: First we will little rotate with the shoulders.
1: Nejdřív si trošku budeme rotovat rameny.
0: To prepare our body for bunamanasan.
1: Abychom připravili tělo na bunamana asánu.
0: We will try to today past the second level.
1: Budeme se dneska snažit dokončit druhý díl.
0: And for second level we need also nice first relax and make better circulation in the shoulders.
1: A na druhý díl je důležité, abychom měli procvičená a zahřátá ramena.
0: Put the fingers on your shoulders.
1: Prsty na ramena.
0: And now inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Full circle. Two.
1: Plné kolo. Dva.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And third.
1: Třetí kolo.
0: And now we will do backward. Inhale.
1: A opačný směr. Dva.
0: And three.
1: A tři.
0: And now we relax.
1: A uvolníme se.
0: When you are relaxing, also try to be in the right position.
1: Když se uvolňujete, tak se snažte být taky ve správné pozici.
0: Our spinal column is straight.
1: To znamená, páteř je rovně.
0: Relax abdomen.
1: Uvolněné břicho.
0: Try to breathe with the abdomen.
1: Snažíme se dýchat do břicha.
0: And we will do bunamanasan.
1: A jdeme cvičit bunamana asánu.
0: Together we will go on the right side.
1: Společně začneme doprava.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Little back.
1: Trochu dozadu.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Little back.
1: Dozadu.
0: Exhale.
1: Výdech.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Second round.
1: Druhé kolo.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Try that your buttock muscle is not going too much away from the floor.
1: Snažte se, aby ta hýždě, pokud se zvedá, tak aby se nezvedala moc.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And also try to have stretching and rotation.
1: A snažte se zase o to nakombinovat protažení.
0: Inhale.
1: A rotaci. Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: Try the little. Look, if you.
1: Podívejte se, zkuste to.
0: If you practice on this way.
1: Cvičíte takhle.
0: Be honest to yourself.
1: Tak buďte k sobě upřímní.
0: This position is in reality this.
1: Tahle pozice je ve skutečnosti tohleto.
0: And everything what we are doing is little too much.
1: A to, co my děláme, tak už je trošku moc.
0: If this buttock muscle is going up, that is okay.
1: Pokud se ta hýždě zvedá, tak je
0: but
1: to v pořádku.
0: Not so much.
1: Ale ne takhle, ne tolik.
0: Little is okay.
1: Trošku je v pořádku.
0: And when is the little, you have stretching of that leg now.
1: A když je to trochu, tak si protahuje.
0: And through the weight of body,
1: váhu
0: you have something like a pressing down.
1: A ta váha těla vás tlačí dolů.
0: And you have stretching and you go down.
1: A takže se protahujete a jdete dolů.
0: But not too much.
1: Ale ne moc.
0: Once more.
1: Tak ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And once more.
1: Ještě jednou.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And try completely to exhale.
1: Snažte se úplně vydechnout.
0: With the air we are not able to go down.
1: Protože pokud sobě máme vzduch, tak nemůžeme jít
0: úplně.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And just relax in dandasana.
1: A uvolníme se v dandasáně.
0: Palms on your knees.
1: Dlaně jsou na kolenou.
0: And try to feel your body.
1: A snažíme se vnímat tělo.

0: And now we will do Ashvasan Chalanasan.
1: A teď si zacvičím Ashvasan
0: Chalanasanu. First look.
1: A nejdřív se jenom podívejte.
0: During the period, during the pregnancy.
1: Během menstruace, těhotenství.
0: If you had some operation or abdomen in the last 6 months,
1: nebo
0: do not practice this.
1: Pokud jste v posledním půlroce měli nějakou operaci břicha, tak necvičte.
0: Also, do not practice with the pressing air inside.
1: A taky necvičte tak, že byste v sobě zabírali vzduch.
0: It will be not so good for your blood pressure if you have high blood pressure.
1: To není dobré na krevní tlak, pokud ho máte vyšší.
0: And also you will get a headache after this.
1: A taky byste potom mohli dostat bolest hlavy.
0: Also, when you practice.
1: A když cvičíte?
0: Try not to practice on this way. That your tailbone is now going.
1: Tak se snažte cvičit.
0: Down and be curved in this position, like this.
1: Tak se snažte necvičit tak, že byste měli zakřivená záda a kostrč u země.
0: But try really like a letter V.
1: Snažte se být opravdu jako písmeno V.
0: Like this.
1: Takhle.
0: And also your head.
1: A i hlava je nahoru.
0: Exhale. And again, inhale.
1: Nádej.
0: Remain.
1: Zůstaneme.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: It will be great difference.
1: Bude to velký rozdíl.
0: Especially in the thigh muscle.
1: Zvlášť ve stehenních svalech.
0: If you go on this way.
1: Když cvičíte takhle.
0: Or you will be straight.
1: A nebo když se narovnáte.
0: When you're straight, immediately.
1: Když jste narovnaní, tak hned budete mít ten čistý stroj.
0: You are not able to get in this position. Leg is just going down. Somebody I need.
1: Já bych někoho potřeboval,
0: please,
1: aby přecvičoval.
0: Sit here. Just sit.
1: Tak si jenom sedni.
0: And, maybe on my on this.
1: A nebo pojď tady na karimatku.
0: And make this asana.
1: A udělej tu asánu.
0: Imagine that here is something.
1: Představte si, and go up. Máte něco.
0: Yeah. Go how you are usually doing.
1: Tak a zacvič to tak, jak to normálně
0: cvičíš. It's impossible. But when you want to here, imagine once more.
1: A ještě jednou.
0: Yeah. Immediately is hard.
1: Tak okamžitě je to těžší.
0: And you have I'm practicing this asana every day.
1: A vy si říkáte, tak já cvičím
0: but
1: tu asanu každý
0: den. When you are little curve in this position.
1: Ale když máte zakřivená záda.
0: It is easy when you are straight, is completely different story.
1: Snadné, a když máte záda narovnaná, tak je to úplně něco jiného.
0: Now we will do.
1: Takže teď to uděláme.
0: And I will little walk around.
1: A já se budu koukat.
0: Not too much.
1: Ale ne moc.
0: Bend your legs.
1: Takže ohneme si kolena.
0: And now one inhale.
1: Jedna nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Two.
1: Dva.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Three.
1: Tři.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Excellent. Exhale.
1: Výdech.
0: Four.
1: Pět.
0: Five.
1: Pět.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Six.
1: Šest.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Eight.
1: Osm.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Nine.
1: Devět.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And thanks God, ten.
1: A inhale. Díky Bohu, deset.
0: Yes. Exhale.
1: Výdech.
0: And Anandasana.
1: A Anandasana.
0: In the book said three round.
1: V knize máme, že máme tohle cvičit tři
0: kola. But we will practice only once.
1: Ale my si zacvičíme jenom jedno.
0: One kolo. Eno kolo, yes, one.
1: Jedno kolo.
0: Relax.
1: Uvolníme se.
0: And now is very easy to feel circulation in the whole body.
1: Teď je snadné cítit, jak nám to obíhá celým tělem.
0: And when you think that you want to go to the gym.
1: A když vás napadne, že byste chtěli do nějaké tělocvičny,
0: that you need to push some workout.
1: Že si potřebujete pořádně si zaposilovat.
0: And today is very popular to go in the gym.
1: Dneska je to taková populární věc chodit si takhle do nějakého.
0: Try three round of this asana.
1: Fitka, tak si zkuste udělat tři kola téhle asány.
0: Kasyapasan. Bakasan.
1: Nebo bakasanu.
0: We have so many beautiful asana instead of gym.
1: Máme spoustu krásných asán, které vám nahradí fitko.
0: This asana is excellent for strengthening the core muscles.
1: A tahle asana je výborná na zpevnění toho hlubokého stabilizačního systému, kóru.
0: Manipura chakra.
1: Na posílení manipura čakry.
0: It is excellent for sitting in the meditation.
1: Na sezení v meditaci.
0: Because also for sitting we need this deep muscle of core muscle.
1: Protože i na sezení potřebujeme mít posílený ten hluboký stabilizační systém.
0: Just relax.
1: A teď se jenom uvolníme.

0: It is excellent against depression.
1: Je to také výborné proti depresi.
0: Because you are working on your manipura chakra.
1: Protože pracujete s manipura chakrou.
0: Also if you have problem with the speaking.
1: A také když máte problémy mluvit.
0: Always be aware of parapashyanti behavi.
1: Tak si buďte vědomí parapashyanti be.
0: The sound starts from manipura chakra.
1: Že zvuk začíná z manipury.
0: And now once deep inhale and exhale.
1: A hluboký nádech a výdech.
0: Meru akarana asan.
1: A meru akarana asana.
0: And slowly turn on your right side.
1: A přejdeme si na pravý bok.
0: We know in the one line.
1: Jak už víte, tak v jedné rovině.
0: Hand 90 degrees to the floor.
1: Ruka kolmo k zemi.
0: And you may close your eyes.
1: Můžete si zavřít oči.
0: And try to feel your body.
1: A snažíme se vnímat tělo.
0: Thoracal area.
1: Hrudní oblast.
0: Feel the kidneys.
1: Ledviny.
0: Stretching the side muscles.
1: Protažení svalů na boku.
0: Our eyes is closed and try to feel balance.
1: Oči máme zavřené a vnímáme tu rovnováhu.
0: For that we need focus.
1: A na to je potřeba se skoncentrovat.

0: And now open your eyes.
1: A teď si otevřeme oči.
0: Stretch your arm.
1: Natáhneme si ruku, paži.
0: And palm on
1: the pokrčíme loket a hlavu ear. Do dlaně. Ucho do dlaně.
0: Now bend your left leg.
1: Pokrčíme levou nohu.
0: And now inhale.
1: S nádechem.
0: Remain in the position.
1: Zůstaneme v pozici, se zádrží.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: This kumbak.
1: A zádrž.
0: Retaining breath is excellent for better circulation.
1: Je výborná na zlepšení té cirkulace.
0: Also is excellent for your vagus.
1: Na taky na vagus.
0: For tonus of your vagus.
1: Na tonus vágu.
0: And also is strengthening vyan prana.
1: A posiluje to vyan pránu.
0: But is important for your nerves.
1: Což je důležité pro naše nervy.
0: Second.
1: Po druhé.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Only if you have high blood pressure, but really high blood pressure,
1: jenom
0: in that case breathe normally.
1: Jenom pokud byste měli opravdu vysoký krevní tlak, tak v té pozici nezadržujeme dech, ale normálně dýcháme.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And one round more.
1: A ještě jedno kolo.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Imagine that somebody is pushing your hip joints in front.
1: Představ.
0: And your leg is going back and try to be like in the sandwich.
1: Představte si, že vám někdo tlačí kyčel dopředu a nohu dozadu a vy

0: Jste jako v sandviči.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: And slowly turn on other side.
0: A pomalu se přetočíme na druhou stranu.
1: First, hands is 90 degrees to the floor.
0: Takže
1: be in the one line.
0: Ruka kolmo k zemi. Tělo v jedné rovině.
1: It is different when you are in this position.
0: Je to jiné, než když se takhle zlomíte.
1: Like a croissant.
0: Jako když jste zakřivení jako rohlík.
1: But try to be in the one line.
0: Tak snažte se být v jedné rovině.
1: And you will feel much, much better stretching of the side.
0: A bude mnohem intenzivnější to protažení boku.
1: And also you will feel stretching in your hip joint.
0: A budete vnímat i jak se protahuje oblast kyčle.
1: And try to close your eyes, remain in the position.
0: Snažíme se zavřít oči a zůstaneme v pozici.

0: Open your eyes.
1: Otevřeme oči.
0: Bend your hand.
1: Jdeme dolů. Ohneme si loket.

0: Anexhale.
1: A výdech.
0: Anandasana.
1: A Anandasana.
0: Relax.
1: A uvolníme se.
0: Feel your side muscles.
1: Vnímáme svaly na boku.
0: Be aware of your kidneys.
1: Jsme si vědomi svých ledvin.

0: Be aware of your spinal column,
1: Jsme
0: thoracolaria special.
1: si vědomi své páteře, zvláště v hrudní oblasti.
0: In this asana we have bending left and right, like

0: Kinde trikonasan.
1: V téhle asáně se nakláníme, protahujeme do stran, stejně jako u dvikonásány.
0: And you will see that in each level we have all kind of movements.
1: A asi si uvědomíte, že vlastně v každém díle máme různé druhy pohybu.
0: Bunamasan torsion.
1: Bunamanasana zajišťuje torzi.
0: In Marjari front and back.
1: Marjari dopředu a dozadu.
0: Activating the complete yoga breathing.
1: A aktivujeme plný jogový dech.
0: Now was left right.
1: Teď je to doleva doprava.
0: Strengthening the body.
1: Posilujeme tělo.
0: And if you don't have a time for all your program,
1: a pokud nemáte čas na procvičení celého dílu,
0: try to make all kind of movements, little activating, body warming, we will said.
1: Tak se snažte udělat všechny ty druhy pohybu, to znamená cviky, které aktivují tělo, nebo můžete říct zahřejou tělo.
0: In front, back, left, right, torsion.
1: Dopředu, dozadu, do stran a torzi.
0: And now once deep inhale.
1: A teď hluboký nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Meru Prishtasan, yesterday.
1: A budeme cvičit Meru Prishtasanu.
0: Slowly stand up.
1: Cvičili, takže se pomalu stoupneme.
0: Separate your legs.
1: Široký stoj rozkročný.
0: Gentle, soft, but also with the strength.
1: Jemně, ale pevně.
0: Not moving the hip joints.
1: Netočíme se pánví.
0: This upper part, yeah.
1: Ale twisting. Pracujeme s tou horní částí těla.
0: On the left side we will go first.
1: Začneme doleva.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: One.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dva.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine.
1: Devět.
0: Ten.
1: Deset.
0: Down.
1: Dolů.
0: In the middle.
1: Doprostřed.
0: Up.
1: Nahoru.
0: And exhale down.
1: A s výdechem ruce dolů.
0: On other side,
1: inhale. Na druhou stranu. Nádej.
0: One.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dva.
0: Three. Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine.
1: Devět.
0: Ten.
1: Deset.
0: Down.
1: Dolů.
0: In the middle.
1: Doprostřed.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And legs together.
1: Nohy k sobě.
0: Relax in this position.
1: Uvolníme se.
0: And we will do dvikonasana.
1: Dvikonasana.
0: Try when you interlock your fingers,
1: když
0: not
1: si,
0: to go on this side.
1: Když si propletete prsty, tak nejdete na tuhle stranu.
0: Because you are in that case also with kyphosis.
1: Protože tím vlastně jenom zvětšujete kyphózu.
0: Try to go on this other side.
1: Snažíme se ty ruce přetočit na druhou stranu.
0: If you saw a picture from book, Vishwa Guruji is excellent for this. He is able to.
1: Jestli jste viděli ty fotky, kde to cvičí Swamiji, tak ten je v tom neuvěřitelný.
0: For us is science fiction.
1: To je pro nás sci-fi.
0: But try to do this.
1: Ale snažíme se to udělat takhle.
0: And opened.
1: A rozevřít hrudník.
0: Because of that, he said that for children is good for making better and bigger capacity of the

0: A proto se taky říká, že je to dobré pro děti, aby si zvyšovali kapacitu plic.
1: Also is possible on your work.
0: A klidně si to můžete zacvičit i v práci.
1: When you are sitting in the chair,
0: když sedíte na židli,
1: all the time with the mouse,
0: takhle furt s tou myší,
1: try to do this.
0: Tak si udělejte tohle.
1: And you will immediately feel more oxygen and you are fresh.
0: A okamžitě budete mít víc kyslíku a budete se cítit čerstvě.
1: And now here is inhale.
0: Takže nádech.
1: And from the hip joints going down, exhale.
0: A s výdechem z kyčlí pohyb dolů.
1: Remain in the position.
0: A zůstaneme v pozici.
1: Make that gravity point is not on your toes, but on your heels.
0: Ta váha těla není na špičkách nohou, ale na patách.
1: You will be more stable.
0: Pak budete stabilnější.
1: And when we go back,
0: first
1: be parallel with the floor.
0: Tak nejdřív
1: put the hands on your body.
0: Jsme vodorovně,
1: and
0: dáme
1: up.
0: Si
1: inhale.
0: Ruce na tělo a potom s nádechem pokračujeme.
1: Open your chest.
0: Rozevřeme hrudník.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: Also feel all these muscles between the ribs.
0: Cítíme taky všechny ty svaly, mezižeberní svaly.
1: And once more. Inhale.
0: Ještě jednou nádech.
1: Open your chest.
0: Rozevřeme hrudník.
1: Look up.
0: Podíváme se nahoru.
1: And slowly down.
0: A s výdechem jdeme pomalu dolů.
1: Remain in the position, breathe normally.
0: Zůstaneme v pozici, dýcháme normálně.

0: Now inhale
1: A teď
0: up.
1: s nádechem nahoru.
0: And exhale, relax.
1: A s výdechem se uvolníme.
0: And Anandasana.
1: A Anandasana.
0: Relax in Anandasana.
1: Uvolníme se v Anandasáně.
0: It is not because we are tired.
1: Není to proto, že bychom byli unavení.
0: Because it's a big difference between workout, stretching and yoga.
1: Protože to je ten velký rozdíl mezi nějakým posilováním a jogou.
0: With some gymnastic and workout.
1: Při nějakém gymnastickém cvičení nebo při posilování.
0: We are losing energy and we are a little tired after this.
1: Vlastně ztrácíme energii a jsme potom trošku unavení.
0: With the stretching we are losing energy, but in the same time we are gaining because we are activating energy from the muscles.
1: A s protahováním vlastně sice nějakou energii spotřebujeme, ale zároveň ji získáváme, protože vlastně občerstvujeme ty svaly.
0: And with yoga, we are activating, we are making that energy is flowing.
1: A s jogou aktivujeme a tělo a rozproudíme energii v těle.
0: And we will feel more energy after yoga class.
1: A po jogové hodině vlastně máme víc energie než před ní.
0: But we are relaxing.
1: Ale teď se uvolňujeme.
0: To feel what happens in our body.
1: Abychom cítili, co se nám v těle děje.
0: Also we are trying to prolong staying in the asana.
1: Taky se snažíme prodlužovat tu výdrž v asáně.
0: Every time little longer, little longer.
1: Pokaždé to bylo o kousek déle.
0: And it is approximately 2 to 3 minutes.

0: 5 minutes stay in asana.
1: A v té asáně pak zůstáváme 2-3 minuty nebo 5 minut.
0: And if we immediately change position,
1: a když okamžitě tu pozici změníme,
0: we are losing that effect of the asana.
1: Tak trošku ztrácíme účinek té asány.
0: And we need to be or in the this beginning position.
1: A buď tedy bychom měli zůstat v té výchozí pozici.
0: To feel what happens in our body.
1: Abychom vnímali, co se nám v těle děje.
0: And when we feel that is everything is coming down, then start another asana.
1: A potom, když už cítíme, že se všechno jako sklidnilo, tak můžeme začít další asánu.
0: But if is the ananda asana the longest asana in your practice, that is not good.
1: Ale na druhou stranu, když ananda asana je to, co cvičíte, čím trávíte nejvíc času při cvičení, tak to taky není dobré.
0: Setu asana. We need something back.
1: Takže setu asana, protože potřebujeme nějaké záklonové cvičení.
0: Just look once. You know, I show you, but look once more.
1: Už to znáte, ale ještě se prosím podívejte.
0: Very important.
1: Co je důležité?
0: Is that your shoulders is not going here.
1: Aby jste neměli.
0: Because if your shoulders will go.
1: Ramena takhle vzadu, když je máte takhle vzadu.
0: You will have feeling that you will fall down.
1: Tak budete mít pocit, že jako přepadáváte dozadu.
0: But imagine that somebody is behind you.
1: Ale představte si, že je někdo za vámi.
0: And pushing your shoulders.
1: A ten vám tlačí
0: na ramena. Your legs.
1: Směrem k vašim chodidlům.
0: And also do not bend the knees.
1: A taky si nepokrčujeme kolena.
0: And also do not force coming with the foot to the floor because you will get the cramp in your foot.
1: A netlačíme silou chodidla k podložce, protože bychom dostali křeč.
0: And if you have the dizziness or some problem with the neck or some problem with the carotids, do not relax head.
1: A pokud byste měli problémy se závratěmi nebo s hlavou, tak s krkem, tak nezakláníme hlavu.
0: What means inhale up.
1: Takže nádech nahoru.
0: And relax your head.
1: Uvolníme hlavu.
0: And breathe with your abdomen.
1: Dýcháme do břicha.
0: And after that slowly go down.
1: A pak jdem pomalu dolů.
0: It is excellent for strengthening your body.
1: Je to výborné na posílení.
0: All these core muscles.
1: Celý ten hluboký stabilizační systém.
0: And core muscle is also pelvis diaphragm and upper diaphragm.
1: Což čehož součástí je také pánevní dno a ta bránice nahoře.
0: And we talk already. We will not lose time. We must practice.
1: Tak nebudeme ztrácet čas a jdeme cvičit.
0: Only twice.
1: Jenom dvakrát.
0: Inhale,
1: nádech,
0: go up.
1: Nahoru.
0: Excellent. More.
1: Nahoru víc.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: During the pregnancy is excellent.
1: Je to výborné během těhotenství.
0: Why? Because it's strengthening pelvis diaphragm.
1: Proč?
0: And organ will not fall down and you will not have problem with the so much going to the toilets and lot of other things. And also it's good for back. Inhale once more.
1: Ještě jednou nádech. Je to dobré v těhotenství, protože posilujeme pánevní dno a nebudete pak mít problémy.
0: And try to breathe with your abdomen.
1: A snažíme se dýchat do břicha.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: Anandasana.
1: Anandasana.

0: And now once deep inhale, exhale.
1: Nádech a výdech.
0: And slowly sit in Dandasana.
1: A pomalu přejdeme do Dandasány.
0: Half butterfly.
1: Poloviční motýlek.
0: And try little press down and relax.
1: A snažíme se zatlačit na koleno a relax. Uvolnit.
0: But be very gentle. Be aware of your knees.
1: Ale buďte k tomu kolenu velice jemní.
0: When we have not so flexibility of the hip and ankle.
1: A buďte joint. Vnímejte to koleno, protože když nemáme dostatečnou pružnost v kyčli a kotníku.
0: All force come to your knee.
1: Tak všechen ten tlak jde na koleno.
0: And be gentle with your knee.
1: Takže na něj buďte jemní.
0: If you are able to do this first stage,
1: pokud tohle zvládnete tu první fázi,
0: on the groin,
1: tak si dejte chodidlo do třísla,
0: and also down.
1: A zase jemně tlačíme dolů koleno.
0: And something more. Imagine that you have the baby.
1: Ještě něco. Představte si, že máte dítě.
0: And this area put where is the elbow.
1: Čili vemte
0: and like
1: si
0: a baby.
1: Malíkovou hranu.
0: But try to straight your spinal column.
1: Do.
0: And what you will feel this area.
1: A jako když chováte miminko a budete vnímat tu oblast kyčle a.
0: It is also stretching the spiriformis muscle.
1: Protahuje se tam sval spiriformis.
0: And it's against this feeling of ischias.
1: A je to proti tomu pocitu ischiasu. Zkuste si čuchnout po nožce
0: and up.
1: A pochovat si tu nohu.
0: Here is the head.
1: Tak tady máte tu hlavu toho miminka.
0: And always put head up.
1: A hlavu vždycky dáváme nahoru. Ne koleno, ale to chodidlo.
0: And gentle, very gentle.
1: Ale jemně, velmi jemně.
0: Feel stretching in this area.
1: Vnímejte to
0: and not bending.
1: Protahování v té oblasti a nepokrčujeme se dolů. Neohýbáme se dolů.
0: And again. On the groin.
1: A zase malíková hrana do třísla.
0: Maybe you are able now to go easier down.
1: A možná je teď ten pohyb kolene snazší.
0: And three times we will go down.
1: A třikrát
0: inhale
1: půjdeme dolů.
0: And
1: nádech.
0: Slowly down, exhale.
1: A pomalu s výdechem dolů.
0: Inhale.

0: Nádech.
1: Two.
0: Dva.
1: From hip joint side that you stretching.
0: Pohyb vychází z
1: kyčlí. Not just going down.
0: A protahujeme se dopředu.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And once more.
0: A ještě jednou výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: And now just try to feel difference between left and right.
0: A teď si procítíte rozdíl mezi vnímáním levé a pravé nohy.
1: Other leg.
0: Takže pokrčíme si druhou nohu.
1: And if you are able to do first level,
0: a pokud zvládáte tu první fázi,
1: up,
0: tak si dáme chodidlo do třísla.
1: Also, it is very important for eighth level.
0: A taky, a to je důležité pro osmý díl.
1: Not too much here.
0: Nedávejte si tu nohu příliš přes.
1: Because you will feel more stretching in this area.
0: Nataženou, že pak by se vám to tady.
1: And if you will force, you will maybe injury.
0: Protahovalo na vnější straně kolena, a když na ní budete tlačit na tu nohu, tak
1: byste mohli zranit koleno. Nice shape.
0: Čili to chodidlo je akorát tak přes tu nohu, jak to vychází v tom.
1: Also, when we go down.
0: Kloubu palce.
1: A když okay, jdeme, first we will have a little baby that.
0: Ještě si pochováme yes, to miminko.
1: Child. Yes. Let not be jealous this child.
0: Aby to jedno.
1: Always same left and right.
0: Nežádlo, nice. Tak musíme ho taky pochovat.
1: And here is the head.
0: Levou i pravou hezky dát pusinku mu na hlavičku.
1: What baby want to tell you? And if you have wrong position.
0: A když máte chybně tu pozici.
1: You will have pain in the shoulder blades when you have a baby. Yes?
0: Vás to bude bolet, když budete chovat miminko mezi lopatkami.
1: Mothers know this.
0: To maminky znají.
1: Because of that try to.
0: A proto nice se snažíme narovnat hezky.
1: Straight position.
0: Být rovně.
1: And baby need to hear your heart.
0: A miminko potřebuje taky slyšet
1: immediately
0: vaše srdce.
1: Will come calm because 9 months baby was listening your heart.
0: Hned se uklidní, protože vlastně v bříšku vám 9 měsíců poslouchalo srdce.
1: And immediately and in one moment nothing. That is the stress.
0: A pak najednou nic, a to je stres.
1: Okay. Baby was also listening your intestine.
0: Tak je pravda, že poslouchalo i vaše střeva, ale to je jiná věc.
1: Okay, when we go down. If we go down.
0: Takže když jdeme dolů,
1: we will feel that the leg is pressing your ribs.
0: Tak budeme cítit, jak nám to chodidlo tlačí na žebra.
1: What is also important for eighth level.
0: To je taky důležité pro osmý díl.
1: Because of that try to stretch this.
0: A proto se snažíme jako vytáhnout, narovnat a pak teprve.
1: When you go down, this leg is nicely go under this ribs bridge and massage inner organ.
0: Bude krásně pod žebry a bude vám masírovat ty vnitřní orgány.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Two.
0: Dva.
1: How we will do Yog Mudra in the eighth level from Padmasan. We need to learn now.
0: No, potřebujeme se už teď naučit. Inhale. To je potřeba na Yoga Mudru v osmém díle. Nádej.
1: And three.
0: A tři.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: And now butterfly.
0: A teďkon motýlek.
1: Also, if you want to make good butterfly,
0: pokud chcete motýlka cvičit dobře,
1: our tailbone

0: postavenou pozici pána.
1: And the weight of body is go to the knee.
0: A váha těla jde na kolena.
1: You are able to sit straight.
0: Tak jste schopni sedět rovně.
1: Without help of your muscles.
0: Bez pomoci svalů.
1: And that is the key of sitting in the position for meditation.
0: A to je klíčové na to, abychom dokázali sedět v pozici meditace.
1: And also you have pain in the knee.
0: A když máte bolest v kolenou,
1: because you are sitting on the tailbone.
0: Tak teda bolest v kolenou máte, pokud
1: and to be straight, you need these muscles, thigh muscle.
0: A abyste seděli rovně, tak potřebujete stehenní svaly.
1: And the tension of the thigh muscle is reflecting in the where is the holding in the knee and you have pain in your knee.
0: Protože vy vlastně, abyste dokázali sedět rovně, tak máte napnuté stehenní svaly a ty vám pak těmi úpony tlačí na koleno a bolí vás kolena.
1: Because of that position of pelvis.
0: Proto je důležité správně nastavit pánev.
1: Weight of body on your knees.
0: Váhu těla mít na kolenou.
1: Tailbone is little above floor.
0: Kostrč je trochu nad podložkou.
1: And you can sleep in this position.
0: A pak můžete v té pozici i spát.
1: But butterfly now.
0: Takže motýlek teďkon.
1: Three times down.
0: Třikrát dolů.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Two.
0: Dva.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Like somebody is pulling you.
0: Jako kdyby vám někdo vytahoval bradu dopředu a nahoru.
1: And inhale.
0: A nádech.
1: With this we will finish.
0: A s tímhle skončíme.
1: We will practice pranayam after, but with this we will finish.
0: Pranayam budeme cvičit potom, ale teď takhle to dokončíme.
1: Thank you.

0: Good day to everybody.
1: Dobrý den všem.
0: We had this beautiful seminar retreat.
1: Měli jsme tady krásný seminář.
0: In this beautiful holy place.
1: Na krásný
0: Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Na krásném místě v Mahaprabhu Jio Ashramu ve Střílkách.
0: And it's a beautiful atmosphere.
1: A je tady krásný.

0: Krásná atmosféra.
1: You were fortunate one.
0: Měli jste to štěstí.
1: And you were lucky that you had very good teachers.
0: Že jste měli velmi dobré učitele.
1: And we had many, many different activities.
0: A že tady probíhaly různé aktivity.
1: You were successful.
0: Byli jste úspěšní.
1: And looking forward to continue.
0: A těším se na pokračování.
1: Yoga in daily life is a complete system.
0: Yoga v denním životě je ucelený, kompletní systém.
1: Not only asanas and pranayams.
0: Nejsou to jenom asány a pranayama.
1: But there are many explanations.
0: Ale je tam také mnoho vysvětlení.
1: If you study allopathic medicine,
0: když studujete alopatické lékařství,
1: then you have to learn the language, what we call the Latin.
0: Tak se musíte naučit latinu.
1: It has nothing to do with some culture or religion.
0: Nesouvisí to s žádným náboženstvím nebo kulturou.
1: It is a Greek language.
0: Je to řecký jazyk.
1: Connected to it.
0: Řečtina je s tím spojená.
1: So all the names of medicine.
0: A tak ty všechny lékařské termíny.
1: Also all the names of the vegetations.
0: A názvy rostlin.
1: Herbs, flowers, trees, etc.
0: Bylin, květin, stromů a tak dál.
1: And you have to study.
0: Jsou v latině a to je třeba studovat.
1: That you should know the name of the medicines, etc.
0: Měli byste vědět názvy těch léků a podobně.
1: Similarly, if you are practicing something, the Chinese system.
0: Podobné je to, když se věnujete praxi nějakého čínského systému.
1: Then they have name in their language, and that you should know.
0: Tak ty mají za svoje čínské termíny, které byste měli znát.
1: You can use your language.
0: Můžete používat svůj jazyk.
1: But according to that medicine in Chinese, you have to know the Chinese words.
0: Ale i třeba k těm čínským lékům byly nám je třeba znát ty čínská slova.
1: Or the Japanese.
0: Nebo japonská.
1: Similarly, if you learn homeopathy.
0: Podobné je to, když se věnujete homeopatii.
1: Also have its language.
0: Tak má také svůj jazyk.
1: So the Ayurveda have its pure name.
0: Ayurveda má čisté jméno.
1: But unfortunately, that Indians are not using many words in Sanskrit, and they are using the Latin language.
0: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskrtu a místo toho používají latinské pojmy.
1: And they don't know this.
0: Ani to neví.
1: That's why the Ayurveda is getting mixed.
0: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
1: They try to also give the allopathic some tablets.
0: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
1: And also the this other Western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
0: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
1: Now, if you use proper Sanskrit words,
0: když používáte ta správná slova v sanskrtu,
1: about Ayurveda,
0: která se týkají Ayurvedy,
1: then is more knowledge inside.
0: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
1: Similarly the yoga.
0: Podobné je to s jogou.
1: So yoga is very great big system.
0: Yoga je veliký systém.
1: It has more than allopathic medicine.
0: Je to víc než alopatická medicína.
1: yoga is connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
0: A je spojená se Sanskrtem jako jazykem a je spojená s Védami a ještě s předvédským obdobím.
1: Nowadays people give the names what they want.
0: Dneska

0: thing to write.
1: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
0: Wherever you sit,
1: kamkoliv se posadíte,
0: that's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: When you have what we call yoga mat,
1: když máme naše podložky, karimatky,
0: so now yoga and mat.
1: Říká se tomu jogová podložka.
0: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
1: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
0: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
1: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový asan.
0: So your yoga asan.
1: Čili to jogový asan.
0: This is my asan.
1: Toto je můj asan.
0: Now when I'm sitting and people comes and they give me one cloth, this Swamiji's asan.
1: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj asan.
0: It is a respect.
1: Je to otázka úcty.
0: Like if you come to someone's house.
1: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
0: They offer you chair or a sofa.
1: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
0: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan, some cloth.
1: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
0: So that's called also asan.
1: Tomu všemu se říká asan.
0: Now, when you come somewhere as a guest,
1: když přijdete někam jako host,
0: and you stay there,
1: a zůstanete tam,
0: then it is said, where is my asan, please?
1: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
0: It means where is my room, where is my bed.
1: A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
0: So where is my bed?
1: Čili kde mám postel?
0: So that we call asan.
1: Tomu také říkáme asan.
0: So where is my asan?
1: Čili kde mám asan?
0: So your asan is in Ganga Hall.
1: Vy máte, někdo z vás má asan v hale Ganga.
0: Or your asan is in Sangam Hall.
1: Nebo někdo v hale Sangam.
0: Or your asan is in the Jadan Hall.
1: Někdo má asan v hale Jadan.
0: So that's called asan.
1: Čili tomu se říká asan.
0: Then they will also ask you, if some sadhu comes and you ask that sadhu,
1: a také se stává, že přijde sádhu a vy se ho zeptáte.
0: Where is your ashram?
1: Kde máte ashram?
0: Or where is your asan?
1: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
0: So now only one is called asan.
1: Čili jenom to jedno je asan.
0: But in which subject you are there?
1: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
0: In Sanskrit they say it.
1: V sanskrtu se říká.
0: And you have also know.
1: A vy to taky víte.
0: That's called assault. Sendha namak. Sendha namak.
1: Říká se sendha namak.
0: What you call Himalayan salt.
1: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
0: Or you call the rock salt.
1: Nebo také se říká kamenná sůl.
0: Little black.
1: Je trošku černá.
0: It's very healthy,
1: je
0: very good.
1: Velmi zdravá, dobrá.
0: The best.
1: Je ta nejlepší sůl.
0: That's called sendha.
1: A té se říká sendha.
0: And sendha means the salt.
1: Sendha znamená prostě sůl.
0: So you call the sendha namak or sendan salt.
1: A tak proto říkáte sendan namak.
0: Now the horse is also known as a sendha.
1: Ale koni se také říká sendha.
0: Horse is a sendha?
1: Čili kůň je sendha?
0: Or the sendha salt.
1: A sůl je sendha.
0: Now we have to use here our logic.
1: Čili je potřeba zapojit logiku.
0: When you are eating,
1: když jíte,
0: dining,
1: večeříte,
0: and you ask, please, can you bring the sendha?
1: A požádáte o sendha.
0: Means the, can you bring the salt?
1: Tak chcete sůl.
0: And person who is listening,
1: a ten, kdo to slyší,
0: he runs and bring the horse.
1: Když by přiběhl s koněm,

0: Or when you are going somewhere.
1: A nebo když někam jdete.
0: In forest or somewhere.
1: Někam do lesa.
0: And you ask, bring me sandha.
1: A požádáte o sandha.
0: And you bring the salt.
1: A dostali byste sůl.
0: There you should bring the horse.
1: V té situaci je třeba kůň.
0: Dining table you bring the salt.
1: A u jídelního stolu je na místě přinést sůl.
0: So similarly the asan, where is my asan?
1: A podobné je to s tím slovem asan.
0: Which is my asan?
1: Asan, který ten asan je můj.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So this is, and where you sleep, lie down.
1: A když
0: your
1: si,
0: mattress.
1: Když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: So use my yoga asan.
1: Že můžete použít yoga.
0: Not yoga mat, yoga asan.
1: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asan.
0: Then we have the name of the postures.
1: Pak máme názvy pozic.
0: What we call bhujanga asan, sarvanga asan, etc.
1: Bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
0: So there we are indicating the name.
1: A to označujeme konkrétním jménem.
0: Now there is a paschim uttanasan.
1: A pak je třeba paschima utana asana.
0: Who don't know hand up?
1: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
0: My God. Why I'm giving lecture? I should just meditate. You know everything.
1: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
0: so
1: víte.
0: So what is the definition of the paschim?
1: A jaká je definice paschim?
0: Purab, east, west.
1: Je to východ.
0: The west.
1: Západ.
0: Paschim.
1: Západ je paschim.
0: So, our backside.
1: Čili jsou
0: we are looking to the sun.
1: Záda, když se díváme ke slunci.
0: Now, paschim utan.
1: Paschim utan.
0: Stretching.
1: To znamená protažení.
0: Of the spine.
1: Protažení páteře.
0: So paschima uttana asana.
1: Proto paschima uttana asana.
0: Very good name. Has a great meanings.
1: Je to významové jméno, má veliký význam.
0: Now in some German language in books.
1: A v některých německých knihách.
0: Simply change.
1: Tomu říkají prostě kleště.
0: The change. Now the change is different than paschim utan asana.
1: Ovšem kleště je něco úplně jiného než paschima utana asana.
0: It has a great meaning.
1: Má to veliký význam.
0: Only you can write a book on the paschim utan asana.
1: O paschima utana asana byste mohli napsat celou knihu.
0: In paschim utan asana is many many things coming.
1: Paschima utana asana a hned se vynořuje spousta věcí.
0: Sunsetting,
1: zapadající slunce,
0: etc.
1: A tak dál.
0: So, bhujanga asana.
1: Bhujanga asana.
0: Paschimottana asana, bhujanga asana. So this is also we call asana.
1: A tomu všemu říkáme asana.
0: So, then, final. In which asana you are sitting?
1: Nakonec, v jaké asáně sedíte?
0: So sukhasan.
1: Může to být sukha asana.
0: The what? So svast. Vajra asan.
1: Může to být vajra asana.
0: Bhujanga the padma asan.
1: Padma asana.
0: Sukhasan.
1: Sukha asana.
0: We are sitting.
1: V tom sedíme.
0: This is our posture.
1: To je ta naše pozice k sezení.
0: Now how are you lying down?
1: A jak se položíte?
0: So we are lying in sukhasan.
1: Ležíme v sukhasáně.
0: Just relax, lie down.
1: Jenom se pohodlně položíme.
0: Sukha means pleasure.
1: Sukha znamená pohodlný.
0: Easier.
1: Nebo příjemný.
0: Comfortable.
1: Snadný.
0: So there are so many names about for different things.
1: Čili,
0: the one name is called asan.
1: Čili je jedno, jeden název může znamenat různé věci a je jedno slovo a to je asan.
0: So especially all who's now are yoga teacher here.
1: A zvlášť vy, kdo jste tady učitelé jógy,
0: they know maybe,
1: možná to víte,
0: maybe they forgotten,
1: možná jste zapomněli.
0: And those who are studying now the yoga teacher training,
1: a vy, kdo se připravujete, jste v tom školení učitelů,
0: so they should know this word one asana,
1: tak byste měli znát slovo asan.
0: Give the definition of the asan.
1: A umět dát definici slova asan.
0: And there you can mention this all and explain.
1: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
0: And this will come next time.
1: To bude příště.
0: In your examination.
1: Ve vašich zkouškách.
0: I don't. I can only tell you tomorrow or maybe.
1: Možná to bude i zítra.
0: So, like this, there is a many name of the pranayama.
1: Podobně máme různé názvy pranayamy.
0: The pranayama is only three.
1: Ale pranayamy jsou jenom tři.
0: Pura, krečak, kumbak, that's all.
1: Pura, krečak a kumbak, a to je všechno.
0: Inhale, exhale and retention of the breath.
1: Nádech, výdech a zádrž dechu.
0: So pranayama.
1: Takže pranayama.
0: So this is a pranayama.
1: To je pranayama.
0: But how many different techniques for what?
1: Ale kolik je různých technik a k čemu?
0: And how to do?
1: A jak je provádět?
0: This is called the techniques of pranayama.
1: To jsou různé techniky pranayamy.
0: And so is called the technique of the asana or what kind of or when means the asana.
1: A stejně tak jsou různé techniky různých asan.
0: And then finally, when you everything learned and you perfection.
1: Pak až se všechno naučíte a dosáhnete dokonalosti.
0: Then you have a asan in the air.
1: Tak pak ten váš asan bude ve vzduchu.
0: Levitation.
1: Budete levitovat.
0: So you are above the earth.
1: Jste nad zemí.
0: So even you don't touch the earth.
1: Ani se jí nedotýkáte.
0: So you have your own energy.
1: Máte svoji vlastní energii.
0: Levitation.
1: A levitujete.
0: And so it is said that then yogi have a dhuni, fireplace.
1: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
0: So such a yogi like you all now.
1: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
0: You are levitating.
1: Vy už tady levitujete.
0: They take also that dhuni up.
1: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
0: The vata yogi.
1: Jsou to vata yogi.
0: Who gave on the seventh level of the heaven, his fire is there, dhuni is there.
1: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
0: So dhuni have more meanings.
1: Dhuny má víc významů.
0: Now dhuni means fire.
1: Dhuny znamená oheň.
0: And that dhuni means the holy fireplace.
1: A dhuni znamená také to ohniště, to posvátné místo.
0: But dhuni means that you are in yourself.
1: A dhuni znamená také, že jste jako sám v sobě.
0: No, you just don't care. You are in yourself.
1: Že se o
0: nic, you are walking.
1: O nic nestaráte, jen tak jste sami pro sebe.
0: And one day I was standing at the Singapore transit airport, transit area.
1: Jednoho dne jsem stál v Singapuru na letišti při tranzitu.
0: I think it was about 10-15 years ago, or 10 years or something.
1: To bylo zhruba před 10, možná 15 lety.
0: And one man was in the bookstore.
1: A jeden člověk tam byl v knihkupectví.
0: Looking the books.
1: A prohlížel si knihy.
0: And suddenly he said, yes, and I know that.
1: A najednou se zasmál a řekl, jo, jo, to vím.
0: And then again he was going and he said, yes, that's not like that.
1: A šel dál a pak řekl, no, ale takhle to není.
0: I said, he must be screw loose.
1: Tak jsem si říkal, že to musí být.
0: Or he's in his duni.
1: Nějaký blázen, anebo
0: in
1: že je
0: dun,
1: prostě
0: that's called a dun.
1: Jako ve svém vlastním světě, v tom duni.
0: Then I realized.
1: A pak jsem si uvědomil.
0: He had a mobile.
1: Že měl mobil.
0: And headset.
1: A headset.
0: Talking with someone.
1: A opravdu reálně s někým mluvil.
0: So nowadays when someone is walking in the forest here.
1: Dneska tady, když někdo prochází lesem.
0: And he's laughing. Hey, we don't care about that.
1: když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a směje se, tak nám to nevadí, nebo nezajímáme se o to.
0: Because we know there is a this telephone.
1: Protože
0: mobile.
1: Víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefon.
0: So technology is very far.
1: Technologie je velmi pokročilá.
0: But dhuni.
1: Ale dhuni.
0: Dhuni means dhun.
1: Dhuni znamená.
0: Dhun means you are you are in yourself, you are happy in yourself.
1: Dhuna to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
0: Dhuna lagi begam ki. There is one bhajan, yes?
1: Yeah, jeden bhajan.
0: Dhuna lagi begam ki. Which bhajan is this?
1: Který je to?
0: Manare arati sanjo shambho deva puri sahar देव पुरुष हर की विश्वे नाथ विशंभर की मन रे आरती सन भगवान. सो इन दिस प्रेयर देयर इज धुनी लगी बेगम की.
1: चलो तो मॉडलेट भी है ये
0: धुनी लगी बेगम की.
1: बेगम की
0: सो बेगम दैट वी डोंट वी कैन नॉट डिस्क्राइब.
1: ये तो něco co nejde popsat.
0: वेयर इज द awareness, the consciousness and the vrittis of that yogi were somewhere.
1: Jaké je vědomí, jaké jsou vritty takového jogína?
0: And Mahaprabhuji said about this dhuni.
1: Mahaprabhuji o této dhuni řekl.
0: Kya tum nahi kya tum dhuni silgavo yogi? What are you burning fire with the dhuni?
1: Proč zapalujete ohně v dhuni?
0: Bin lakdi joge meri dhuniya, without fire my dhuni is burning.
1: Mé dhuni
0: without
1: hoří
0: the wood, sorry.
1: I bez dřeva.
0: So there is no any fuel to burn the dhuni.
1: Nic ho neživí, žádné dřevo.
0: But that dhuni is Manipur chakra.
1: A přesto hoří a to je Manipura chakra.
0: That is a fire too.
1: Že v ní je taky oheň.
0: So yogic language.
1: Tak jogový jazyk.
0: So dhuni, dhun and dhyana.
1: Je dhuni, dhun a dhyana.
0: Dhyana means meditation.
1: Dhyana znamená meditaci.
0: Or dhyana means concentration.
1: A nebo taky koncentraci.
0: Dhyan se sunna. Listen carefully.
1: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
0: Listen alert, awareness.
1: Poslouchej s bdělostí.
0: So dhyan se car chalana, drive car please carefully.
1: Řiď auto prosím bezpečně.
0: So dhyana.
1: A to je všechno.
0: Dhyana, dhuni.
1: Dhyana.
0: Dhun, etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc., etc.
1: Čili dhyana a to dhuni jsou důležitá slova pro naši jogu a pro nás.
0: Now, in many bhajans,
1: v mnoha bhajanech
0: there is written something.
1: Se píše.
0: And that's for example,
1: například
0: Kanta Kamal me.
1: Například Kanta Kalme.
0: There is one bhajan, yeah?
1: Takový je jeden bhajan.
0: Kant Kamal me? Ne. This is a bhajan, you know? Nein. Mera mola milan ke kaj aaj main mast banunga re. Na? So there is a dhuni as a Kant Kamal. Kant Kamal.
1: Čili je tam Kanta Kamal.
0: Kant Kamal. Kant means the throat.
1: Kanta znamená hrdlo.
0: Kamal means the lotus.
1: A Kamal je lotus.
0: And this is a Vishuddhi chakra.
1: A to znamená také Vishuddhi chakra.
0: Hirdeya Kamal.
1: Hridaya Kamal.
0: Hirdeya Kamal me. तो नहीं हृदय कमल की आंख खुल जावे जो डाले नित Nemaka Anjan. Hirde Kamal ki aank khul jaye. So, this is Hirdaya is the heart.
1: Hirdaya
0: znamená Anahat lotus.
1: Srdce, čili je to lotos v Anahátě.
0: Similarly, Nabhi Kamal.
1: A podobné je také Nabhi Kamal.
0: Nabhi is the navel.
1: Nabhi je pupek.
0: This navel, Nabhi Kamal is that chakra, the lotus.
1: A je to tady lotosová čakra pupku.
0: Mool Kamal, the Muladhara chakra.
1: A Mool Kamal je Muladhara chakra.
0: So for every chakra, different names.
1: Každá čakra může mít různá jména.
0: It means same thing.
1: Ale znamená to totéž.
0: But this is what how they are using as a poetry or a song, etc.
1: Ale v poezii nebo v písních se používají různá
0: slova. So Kant Kamal me kudrat bole. So Kant Kamal me kudrat bole in the bhajan said.
1: Toto se zpívá bhajan.
0: Kudrat. This is again also Urdu words.
1: Kudrat je také slovo z určtiny.
0: Now kudrat means your destiny.
1: Kudrat znamená totéž co váš osud.
0: Kudrat means your thoughts.
1: Znamená to vaše myšlenky.
0: There are different meanings of the kudrat.
1: A zase kudrat má různé významy.
0: Je kudrat ka khel hai. This is the drama of the destiny.
1: Toto je drama osudu.
0: So kudrat. This all in our bhajans we shall very carefully read.
1: To všechno máme v našich bhajanech, které bychom měli číst velmi pozorně.
0: And so that in Sanskrit language you know all it has 52 alphabet.
1: A jak víte, tak v sanskrtu je 52 písmen.
0: And this 52 alphabet is exactly counted our chakras petals.
1: A podle toho to přesně odpovídá plátkům lotosu.
0: Including
1: těch v čakrách.
0: The bija mantra.
1: Včetně bija mantra.
0: So on every petal there's one mantra.
1: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
0: And after this petals 4 6 10 8 12 whatever it is.
1: A každá ta čakra má různý počet těch plátků, 4 10 a tak dále.
0: That is their resonance.
1: A jde o to, jak rezonují.
0: And that resonance is balancing entire nerve systems.
1: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
0: And so when we do our kriya sadhana, kriya yoga.
1: A když se věnujeme kriya yoga, děláme.
0: Which you are doing every day.
1: Kriya sadhanu, kterou děláte každý den.
0: You are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
1: Tak provouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
0: And that this 12 chakras petals of the anahat.
1: 12 těch plátků okvětních má anahata.
0: It's controlled by one bija mantra yam.
1: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a so, to je yam.
0: So lam, bam, ram, yam and hum, hum, hum.
1: Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od spoda nahoru.
0: This you should know very clear.
1: To byste měli velmi jasně znát.
0: And this is a resonance on each alphabet.
1: A zároveň je to rezonance těch písmen sanskrtu.
0: The scientists said who knows about the language.
1: Jazykovědci říkají.
0: The perfect language is that which balances both hemisphere.
1: Že dokonalý jazyk je ten, který vyvažuje obě mozkové hemisféry.
0: While dreaming.
1: Ve snu.
0: While talking.
1: Při mluvení.
0: While singing.
1: Při zpěvu.
0: While thinking.
1: Při přemýšlení.
0: And while writing.
1: A při psaní.
0: All this in action, both hemisphere are equally balanced.
1: Tak, aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně, vyváženě.
0: I only heard from the this expertise, the scientists.
1: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
0: So there are only few languages.
1: Že na světě jenom pár jazyků.
0: So Sanskrit.
1: A Sanskrit.
0: Old Greek.
1: Stará řečtina.
0: Parsi.
1: Parsi.
0: And then comes the Latin.
1: A potom latina.
0: But in two actions, Latin fell.
1: Ale v těch jakoby při dvou činnostech latina selhává.
0: So it is, this is in our body.
1: A to máme v našem těle.
0: We are too hurry.
1: Příliš spěcháme.
0: So in our thinking, our words are doing anything, there are three things.
1: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
0: That we should know that word.
1: Měli bychom vědět, že slovo
0: is called šabda.
1: Říká se mu šabda.
0: And the word, the akshar.
1: Pak je akshar.
0: The alphabet.
1: Abeceda.
0: So and the knowledge.
1: A poznání, vědomost.
0: So the knowledge.
1: Poznání.
0: The bhava.
1: Bhava.
0: And šabda.
1: A šabda.
0: Šabda, bhava and jnana.
1: Šabda, bhava, bhava a jnana.
0: A Sanskrit learned person.
1: Člověk, který umí sanskrit.
0: Or who read that language.
1: Který je schopen v sanskritu číst.
0: Then the speech is balanced on these three things.
1: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
0: Šabda.
1: Na šabdě.
0: Artha.
1: Artě.
0: And bhavartha. Šabdartha, arthartha, bhavartha.
1: Na tomto trojím je založena.
0: And this awakes in our chakra.
1: A to se probouzí v našich čakrách.
0: And that is kriya yoga, use this very much.
1: A to velmi využívá kriya yoga.
0: So don't think that on chakra yoga I will go or do something agni char or this char, every char, there are many char.
1: Neříkejte si tak, na všechno mi bude stačit om a budu dělat agni sáru a je mnoho sár.
0: Sare gama padani sa sa ni da pa ma da ga pa di sa. No, harmonium learning, no?
1: Kdo se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
0: So the key also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
1: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
0: Yeah? And so when you touch one key, other keys should not be touched at all.
1: A když zmáčknete jednu klávesu, tak ty těch ostatních byste se neměli dotýkat.
0: But when you do in the piano, boom, boom, then it's not good.
1: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
0: But then it goes so smooth.
1: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
0: When a good pianist comes.
1: Když přijde dobrý pianista.
0: And it's then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: It's flowing.
1: Že to úplně plyne.
0: Like falling of the flowing of the oil.
1: Jako když teče olej.
0: Or ghee.
1: Nebo ghee.
0: Waterfalls not in balance.
1: Když teče voda.
0: But
1: tak
0: ghee or the oil falls very nice.
1: To není moc vyvážené, ale když teče olej nebo ghee, tak teče krásně.
0: And this are harmony. That's my harmonium.
1: Pak je to v harmonii a od toho máme.
0: Harmonium is harmony.
1: Harmonium, že harmonie.
0: So these are last few instructions or the words for you to know.
1: Tak to je pár takových slov, které jsem chtěla, abyste věděli.
0: So use all the name of our yoga postures.
1: Používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
0: There are some movements which we don't know the name.
1: Jsou některé pohyby, ke kterým ani neznáme žádný název.
0: We can any name give it.
1: Můžeme je nazvat jakkoliv.
0: These are some little movements.
1: To jsou takové ty drobné pohyby.
0: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
1: A možná jsou v sanskritu nějak pojmenované, ale nevím.
0: Of course, the wrist, we have the name also.
1: Samozřejmě, že máme i název pro zápěstí.
0: Elbow, we have also name.
1: Máme i pro loket.
0: Everything is named there.
1: Všechno tam má nějaký název.
0: You know? In English you don't have that much names.
1: V angličtině ani není tolik názvů.
0: Yeah. But in German there are more.
1: V němčině je jich víc.

0: German is more perfect.
1: Němčina je dokonalejší.
0: Than English language.
1: Než angličtina.
0: Some said that in Sanskrit papra the expert of the languages in Salzburg.
1: Linguist.
0: Maybe he's living or he's no.
1: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
0: English is a language coming from German.
1: A ten říká, že angličtina vlastně vychází z němčiny.
0: And from the French horse boys.
1: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
0: I don't want to discriminate any
1: francouzštiny.
0: But this is who told me this.
1: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale takto jsem to slyšel.
0: Few people.
1: Od několika lidí.
0: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
1: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
0: If you speak very good German.
1: Ale když umíte hodně dobře německy.
0: It's like a flow of the oil.
1: Tak je to jako když teče ten olej.
0: But who can speak now good German?
1: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy.
0: Many of you. Okay, lisi pisi. But there are many who learn good German and then they will speak it great.
1: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
0: Sometimes when I hear one is speaking good German and really I think I don't know anything.
1: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neví.
0: I understand what he or she is speaking.
1: Rozumím tomu, co říká.
0: But it is so relaxing language.
1: Ale je to takový uvolněný jazyk.
0: Everything is relaxing.
1: Všechno je uvolněné.
0: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
1: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
0: Please.
1: Prosím. Mother language, they say.
2: No, when Swamiji speaks, then automatically you are relaxed.
1: Umapure říká, že když mluví Swamiji, tak jsme automaticky uvolnění.
0: The best relaxing is when mother takes baby in the lap and they say, touch and say, yeah. That is the best language, no?
1: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí a něco mu řekne.
0: And that touch of the mother.
1: A ten mateřský dotek?
0: Even animal feels.
1: Vnímají i zvířata.
0: When we go and touch the animal.
1: Když jdeme a pohladíme
0: zvíře. Home animals. Don't go and touch the cobra.
1: A musí to být domácí zvířata, s kobrou to nedělejte.
0: But it comes from the heart.
1: A když to vychází ze srdce.
0: Even any kind of animals babies.
1: A je to jakékoliv zvířecí mládě.
0: Our heart melts.
1: Tak naše srdce jihnou.
0: And how cruel it is.
1: A jak je tvrdé.
0: That little chicken babies.
1: Když jsou třeba
0: they are little and they throw them in hot water.
1: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
0: That is sin.
1: To je hřích.
0: A very big sin.
1: Je to veliký hřích.
0: There is no mercy.
1: A ti lidé nemají žádnou milost.
0: Anyhow, wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Come good home.
1: Dojeďte dobře domů.
0: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues, all.
1: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
0: Drive carefully.
1: Řiďte bezpečně, opatrně.
0: And make nice interval somewhere standing, resting.
1: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.
0: And bless you.
1: A žehnám vám.
0: Jménem Alek Puriji Siddhipitha.
1: Jménem Alek Puriji Siddhipitha.
0: Siddhipnán Bhagván. Dev Purisha Mahadev. Sadguru Swami Madhvananji Bhagván. Satya Sanatan Dharma. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Vishwa Guru Mahamandaleshwari Paramhansa Swami Mahesh Vainant Puriji Gurudeva Ki Jai.